0: voláme z Fanrádia. Dobré ráno z nášho detašovaného pracoviska. Dnes samozrejme v zápase, ktorý je posledným striedaním z denacháru slovenskej hokejovej legendy, budú aj brankári. Ak sa povie brankár, brankárska legenda, a zároveň povieme, že dnes bude chytať, ale nemá na konte ani jeden zápas NHL, tak si poviete, že to nejakým spôsobom nesedí. Napriek tomu je to tak.
1: Je to
0: medzi nami
1: tak.
0: Je neuveriteľná hviezda. Totálna, absolútna hviezda britskej Premier League. Napriek tomu aj hokejový brankár Petr Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobre, tak tešíme, že ťa tu máme. To je úžasná vec. Jednak keď sme sa dozvedeli túto informáciu, tak sme boli, že to je fantastický nápad, super vec a že sa veľmi, veľmi tešíme.
0: Tak Petr má blízko k hokejovému chytaniu samozrejme, pre vás, ktorý neviete.
2: Tak ty si tady hlásil, že tam jsou brankáři, je tam možná jeden, je tam Miro. je tam Hali a já se tam půlka jako tak jako navíc. Jo. Takže
0: zbytočná skromnost.
2: Budu se snažit, abychom samozřejmě vyhráli, protože vždycky, když jdu nějakou exhibici, tak každý mu říkám, nikdy nejde o výsledek, pokud vyhraješ.
1: Ano, přesně
2: tak. Takže si myslím, že to i v tom zápase tak bude, ale samozřejmě pro mě je to obrovská čest, že tady můžu být. A že jsem vůbec byl požádán, abych přijel a abych vlastně tady ten poslední zápas zde nahrál.
1: Aký byl pocit, keď přišla ta zpráva, že teda, či by bylo možné, aby bylo takéto jméno a takáto legenda součástí zápasu další legendy?
2: Tak je to úžasný. Vůbec jenom to, že vlastně, že se mě zeptal, abych přijel, abych tady byl. A mě to je opravdu je to pro mě čest, protože když se vlastně podíváme i do historie československého sportu, tak hráči jako Zdeno Chára zase tolik jich nemáme. A prostě i všechny ty hvězdy, které tady jsou v tom zápase, který budou hrát, tak myslím, že to není, je to vlastně je to skvělá událost pro každého fanouška hokeje.
0: Ale naozaj vysvětlíme aj slovenským fanoušikom hokeja, který možno nevěděl, že Petr Čech chytával, aká liga to byla, kde se chytával vlastně hokej.
2: Já musím říct, že mám jeden start v elitní lize v Británii a momentálně stále hraju vlastně tu nižší soutěž, tak abych pořád se udržoval fit a baví mě to, takže není to tak, že bych
0: prostě... Prvý raz výstroj?
2: Bych si dneska poprvý oblékl brusle a že se budu snažit, aby mě to aspoň jednou trefilo, to stejně tak bude, ale je to hlavně daný tím, že vlastně s hokejem mám zkušenosti.
0: A už jsi byl zvyknutý na helmu?
2: A byl jsem zvyknutý na helmu, no. To je na ně měli říkat, to je překvapení, protože já dneska budu chytat v té fotbalové.
0: Na tankistu, jako tomu hovoríme.
1: Pozeral jsi si zaznám tých, kteří budou střílet po tebe?
2: No, mám dostal jsem video, Zdena mi naposílal videa a mám to a budu se dívat, budu se teďka celý odpoledne se budu studovat.
0: Já soupeře. Tak vidět tu zostavu, čež by se radšej len díval.
2: No, ono to je lepší se nedívat, to je pravda, protože ono to asi stejně nemá cenu, ale ne, musím říct, že hlavně, myslím, pro všechny to je, aby si to všichni užili, aby přišli, užili si to a vidět vlastně takový borce ještě spolu na ledě. Možná je to naposled, kdy se tato sestava na ledě sejde.
0: Petr, aj borcov, jako si ty, a je to len samozřejmě další výraz toho, jako si Zdeno váží športovcov aj z iných oblastí. Petr Čech u nás v studiu Fanrádia, neuveriteľné. Fanúšikovia Chelsea teraz slintajú pri počúvaní Fanrádia. Random otázka. Môžeš na hlas?
1: Tak je to z dvoch cudzích
2: jazykov. Keby sme robili písu s názvom Zdeno Chára, čo tam musí byť?
0: Ak by sme robili pizzu s názvom Zdeno Chára, čo tam musí byť? Aké ingrediencie?
2: Žiletky.
0: Teraz sa Golúka urazil.
2: Myslím, že niektorí jeho protihráči by ste se mnou souhlasili. Takže, no a určite by tam, neviem, určite by tam bylo maso, hodne síly, hodne masa.
0: A hodne chili.
2: A hodne chili, přesne.
0: Petr Čech u nás v štúdiu Fanrádia. Ďakujeme, Peťo, veľmi.
2: Není zač, díky za pozvání.
3: Zdeno Chára a Junior s Marcelom. Iba vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno z Fan Rádia, neskutočné veci, ja sa opakujem, ale tak to je.
1: Je to veľké súvezdie, ktoré je tu spolu s nami na našom vysunutom pracovisku v Trenčine, kde dnes večer uzavrieme hráčskú kariéru Zdena Cháru definitívne. Dámy a páni, prichádza Ostravsko, toto sú silné momenty, prichádza Pasta, vítaj, ahoj.
2: Ďakujem, poprvé som v rádiu, takže som trošku nervózny, ale...
1: No, tak ale v telke si bol 100-krát, je to veľmi podobné, akurát nás nevidíš, tak vidíš prečo.
2: Nepravda, no akurát ten hlas nemá moc dobrý, takže takový hrubý, no tak
1: sa... Je to úplne okej, sme absolútne.
2: Tak sa nikto nenabúra.
1: Určite nie, tešíme sa. Je tu šialená zostava hráčov, keď si videl tie rostre?
2: Jo, je to neskutečné, samozrejme, v první řadě. Když mi přišla pozvánka, tak bez váhaní Zdenda jako udělal pro mě tolik toho, takže...
1: Ale jsi čakal, nie? By bylo čudné, kdyby se ti neozval, že halo Zdeno, že takže...
2: Jo, jako tak čekal, nečekal, ani spíš ne, ale tak jako zpíval jsem mu jeho celou kariéru, jsem pro něho zpíval, ať nezapomene, odkud je, tu trenčínskou slavnou písničku. Takže by bylo čudné, kdyby mě nepozval. Jak říkám, som moc rád a tá sestava tady neskutečná.
1: A ako si spomínaš, keď si prišiel ako úplný Beniamínek, aj keď samozrejme skill si mal už obrovský, ten si ukázal len na začiatku, ale ten Beniamínek, keď si prišiel do tej veľkej kabiny, veľkého Bostonu, Original Six, vítal kapitán.
2: Samozrejme, som vykal, tento hned samozrejme uzavřel, ale tak ja som mal to šťastie, tam byl Zden Nachara a David Krejčí, takže dva Češi.
1: To si mal, to mal si silných spoluhráčov.
2: No, a hlavne učiteľov a stejný jazyk mluvili, takže ne, samozrejme som říkal, dobrý den, pane Chára, tak to bylo hned zatknuté. Říkal, čauko, já jsem Zdendo a cokoliv budeš potřebovat, ti pomůžu.
1: To je velmi, velmi milé. Ty goly ti tam hned začali padať. Zdeno samozřejmě ukázal ten respekt, který si u něho vybudoval. Aký byl Zdeno kapitán? Čo bylo také typické pro něho?
2: No tak neskutečně, vždycky první v kabině, poslední z kabiny odcházel, jak v posilovně, tak velkým příkladem všem mladým. A říkám, já mám to štěstí, že jsem mohl být součástí jeho kariéry, protože mluvíme stejným jazykem podobným, že jo, takže o to já si to uvažím víc a vím, že jaký štěstí jsem měl si to uvědomit.
1: On byl taky taťka, že nosil kinderka svým děťom, alebo kapitán áno, ale si byl aj tak jako, že starostlivý, že to by si nemal, toto by, volal ti, už by si mal spínkať.
0: Zdeno ti nevysvětlí, čo by si nemal, nie?
2: Jo, tak vždycky na týmových večerích musel některé kluky prostě hodit do postele, no. Samozřejmě, řekli už je čas, no. Bež pinkat. A odvedl ho.
1: Tak on vždy bol ten, ktorý šiel príkladom, hej?
2: Áno, vždy, no.
1: Môže byť tvrdý na iných, keď si tvrdý na seba, hovorí sa?
2: Teďka bez randy, ako obrovský príklad a vždycky džel a tým byl najlepší, jak to ukazovala a bolo jednoduché sa od neho učiť.
1: Počúvaj, bal si sa predtým, prepáč, ja preskočím na reprezentačnú kariéru, bal si sa predtým zápasom so Švajčiarskom doma, na domácom šampionáte, že ty nedáš ani jeden gól na tom šampionáte, že si prišiel nadarmo, že čo ty fanúšikovia. Mal si taký ten pocit, hlodalo to v tebe, alebo si
2: tušil? Ne, to som nemiel, no, ja som mal teda iné, ako myšlenky, bál jsem se, že prohrajem, jako říkám,
1: ako
2: nepomohl bych týmu, jako vím, protože jsem samozřejmě nehrál dobře, ale tak to bylo jen to, ale že jestli, já jsem říkal, jak se vyhraje, tak jednou budu dát ten gol.
1: Já se opět vrátím do Bostonu, kto je největší bavič v kabině, alebo kto bol v celé tej ére, keď povedzme, že tam hrál Zdeno?
2: Jo, tak vždycky to byl ten Bergy a Zdenda byli super lídři a pak tam měli toho Šaška a Maršího, že jo, takže Marší byl vždycky taky ten Šašek a Bergy a Zdenda ho museli vždy vyklinit, ale samozřejmě byli neskutečná trojka jako lídrovská, když si takhle máte tam Maršího a pak tam je Bergy a Zdenda, kteří jako jsou fakt tvrdí a bylo to neskutečně sehraný tým.
1: No to už je do momentu, že kde je kmotr a už člověk se obává. No, my jsme vždy hovorili, že good cop a bad cop byli, jak měla tam Zdena jako lídra, tak to byl ten Patrice, jako taký ten dobrý policajt a maršan ako rôzny policajt. Čo hovoríš na zoznam tých hráčov, ktorí sú jednak za svet, jednak za Boston, lebo nám sa páči, že aj v rámci Bostonu hovoria, že sa postretávali, ako bol Ray Bark napríklad, no. a s tebou a že to je super aj pre
0: iných. Generácie sa stretli.
1: A druhá vec, ten líder toho sveta.
2: Tak ja myslím, že určite to je nádherné, ako i pro nás hráče, co tady sme, tak si myslím, že sa sejí se všema, co tady přijedou, je to nádherný, takže o to víc pro ty fanoušky to bude určitě krásný, to tady budeme losovat.
1: Já
2: budu losovat.
1: Ano,
2: takže pro ty fanoušky si myslím, že se mají na co těšit.
1: To je random otázka. A myslím, že si to užijete aj vy. Teraz random otázka.
2: Má Zdeno nějakou oblíbenou výhovorku? Co je výhovorka?
1: Výmluva.
2: Jo, no, tak když mu chceš dát panáka, Tak večer říkám, ne, ja nepiju, ja zítra musím trénovať.
1: A ja ti poviem, že ja som raz jediný raz v živote som si ťukol a zrenom si aj dal panáka, ale to bolo u ňoho doma, mal naozaj super chvíľku, nalial ma tak asi pol milimetra orechovice.
2: Ja taký jenom jednou som si dal ze Zdendou panáčka
1: společka.
2: Bolo to nádherný, teda nezapomenutelný, ale proto na to zapomenutelný.
1: Ani ja na to nezabudnem.
2: No práve, a ja taký
1: na mne vyseli dva jeho synovia, vtedy mali 4 roky.
2: No teď už by ťa zmlatili.
1: Ty, no, úplne. Tomu, ale do kocky. Prosím ťa, Peťe, sme radi, že sme boli tvoji prví.
2: Ja.
1: Lebo toto je veľká premiéra Davida Pastrňáka v rádiu. Celkovo Fan Rádio bolo tvojim prvým rádiom. To sa už nikdy nezmení.
2: A teď adres vám zaspívam.
1: Ďakujeme za návštevu. David Pastrňák u nás.
3: Slovami Baník!
4: Zdeno Chára a Junior s Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
5: Mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
4: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
7: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: Pitbull a Rain Over Me vo Fan Rádiu takto po 14. Dnešná ranná show, hokejová ranná show s Trenčínami nechala nejaké prekvapenie, nie pre mňa, pre nás všetkých. Junior, Marcel?
1: Andrejka, servus, ahoj, čo robíš? Posielame ti jedno fantastické prekvapenie od nás z Trenčína. Špecialitka. Milá Andrejka, vážení poslucháči, v tejto chvíli prichádza Jaromír Jágr. Jaromíre, kedy si spomínate prvý raz, že ste zaregistrovali Zdena Cháru na ľade?
2: No, pravdepodobne to bolo, když hral za Islanders.
1: Áno.
2: Kolikátne to bolo roce 96-97.
1: No, a potom chodiť cez neho asi bolo naozaj náročné.
2: Práve, že ne, bolo to veľmi jednoduchý.
3: Čo platilo a čo možno dnes zopakujete?
2: Tak ja už som nebyl 8 měsíců na ledě, aby Zdeno měl šanci mě zastavit, takže obětoval jsem se kvůli němu, aby měl poslední šanci. Vlastně.
1: Ano, ale Zdeno rád hovorí a hovoril aj o vás, že teda, že to boli časy, keď ešte hokejisti mali svaly.
2: Zdenek už je teďkon ztratil trochu.
3: A on už je vytrvalostný hokejista.
2: Jasne, on sa rozhodol, že bude běhat jenom, takže... A ne, teďkon jako upřímně, jako bylo to s ním velice těžký. Právě proto já jsem musel daleko víc trénovat, byl daleko silnější a musel jsem si prodloužit hokejku, aby jsem měl šanci proti němu se prosadit.
1: A musíte ještě trošku polichotit, tak dá se podat, že kvůli němu skončila kariéra v NHL. To by se mu páčilo.
2: To by se mu líbilo, nemocné.
3: Jaromíre, ako vnímate to, že se stretávají generácie hokejistů na jednej straně v Boston, na druhé straně výber světa? My jsme dnes ráno pri Fan Rádiu mali množstvo hokejistů, kteří rozprávali, že to je neskutočné momentum, takéto stretnutí. Ako to vnímate?
2: Tak je to takový zakončení, skvělý zakončení jeho kariéry, proto se nazývá poslední střídání a myslím si, že se to zasloužil, protože nemyslím si, že moc lidí na začátku jeho kariéry mu dávali šanci, že vůbec se dostat do NHL a on všem dokázal, že tvrdou prací a vůli a trpělivostí můžeš dokázat na světě úplně všechno, takže to, jaký měl těžký začátek, potom o to krásnější je ten konec.
1: Ano, a ta zostava těch hráčů je v podstate, ak by ste boli hráč konzolovej NHL, tak toto by ste chceli mať ako zostavu po svojom týme.
2: Znova říkám, zaslouží si to, tak proto tí hráči prijeli, kdyby to bol průměrný hráč, tak samozrejme som asi nepřijel.
3: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Užite si hru, ak sa to tak dá povedať, alebo stretnutie, to už nechávame na vás. A povieme
2: no, musíme ideť všechno pro to, aby Zdeno bol najlepší, no, takže bude to ťažké.
1: Ja sa teším, že nakoniec vyšiel ten Jaromír Jágr na povrch. Že sa vám podarilo, že sa vynoril nad hladinu. A je nám s ťou, že ste boli našim hosťom.
3: Ďakujeme pekne.
2: Ďakujem moc.
1: Ďakujeme.

0: Adonis a jeho novinka Cherry on your cake vo Fun Rádiu po 16. V rámci popoludňa sme si to zahrali, ale my sa na chvíľu vraciame späť v čase, opäť do Trenčína, lebo dnešné ráno bolo o tom. Už o necelé 2 hodiny sa tam odohrá posledný hokejový zápas Dena Cháru. Naša ranná show odtiaľ vysielala a za Juniorom a Marcelom prišlo do nášho vysunutého štúdia niekoľko svetoznámych hokejových mien. Medzi nimi aj skvelý David Pastrňa, ktorý sa so Zdenom Chárom stretol v NHL.
1: Ako si spomínaš, keď si prišiel ako úplný Beniaminek, aj keď samozrejme skill si mal už obrovský, ten si ukázal nie na začiatku, ale ten Beniaminek, keď si prišiel do tej veľkej kabiny, veľkého Bostonu, original
2: samozrejme, jsem vyjíkal, ten to hned samozřejmě uzavřel, ale tak já jsem měl to štěstí, tam byl Zden Nachara a David Krejčí, takže dva
1: Češi. To si mal silný
2: spolu, no, a hlavně učitelů a stejný jazyk mluvili, takže ne, samozřejmě jsem říkal, dobrý den, pane Chára, tak to bylo hned zatknuté, říkal, čauko, já jsem Zdendo a cokoliv budeš potřebovat, ti pomůžu.
1: To je velmi, velmi milé.
0: Je to velmi milé a David dostal těž takzvanou random otázku od chalanou, random otázku o Zdenovi Chárovi.
2: Má Zdeno nějakou oblíbenou výhovorku? Co je výhovorka?
1: Výmluva.
2: No, tak když mu chceš dát panáka, tak večer říká, ne, já nepiju, já zítra musím trénovat.

0: Počúvate Fan Rádio, Helenka Vondráčková je našim hosťom. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Stáva sa ti naozaj, že ty tým, že si ikona, hviezda v kategórii vlastne samostatnej, že máš pocit, že si tak všímaš, že ľudia niekedy k tebe pristupujú tak veľmi opatrne.
1: No, no.
0: A tak...
1: Jo. Mm-hmm. To je pravda, no.
0: A dobre, a do akej miery ti to vyhovuje? A do akej...
1: mne tak ako obávají a
2: sa boja.
1: S respektem. Aha. A vždycky říkám, prosím vás, chovejte se normálně, uh-huh. Protože já jsem taky normální, takže jako nebojte se, já nekoušu, pojďte sem. Uh-huh. A můžem si vás, některým se klepou ruce.
0: Ano, ale to se děje už aj pri nás, ale to může být zima, to může být diagnoza.
1: Ne, žádná zima, oni prostě mají trému.
2: Uh-huh. A někdy vás možná nějaký moderátor...
1: To se děje i v létě.
2: Že v rámci například rozhovoru, že vás prekvapil nějakou informaci o vašej kariére, že toto som nemal spočítané. Toto som nevedela, že vás zaskočila nejaká informácia o vás? Že to ten človek vedel?
0: Alebo že
1: no určite, ale teď ste mňa zaskočili, pretože honem si asi nevzpomenú, ale...
2: 1700 piesní.
1: To býva, jo.
0: Uh-huh. To však môžeme vyskúšať, koľko, no. Teda, koľko piesní máš?
1: 1700.
2: Wow,
0: dobre. Dobre, albumov?
1: No, ti se blížej 80.
2: No, 90.
0: 90. No, 90. No, začíname vždy vedomostným testom o Helenke Vondráčkovej, každú túto reláciu.
1: No,
0: ide,
1: takže, začal
0: si na tom horšie ako ostatní hostia.
2: Helenka, neviete nič o sebe. Žiaľ Bohu. Nič. A predané kusy nosičov, toto je inak, ako to ti poviem, tak že to podľa mňa taký interpret možno nie je.
1: Nebo tak ja.
2: 20.
1: Fuck.
2: 20 miliónov predaných
0: hlasičov. Zatajili nejaké zisky, že?
2: No.
0: Teraz ti to tak dochádza.
1: Kde by to řekl?
0: Teraz ti to tak vychádza. A teraz z tých 1700 piesní. Koľko si podľa mňa tak, akože pamätáš texto? Lebo 1700 piesní si pamätať, čo?
1: No, to si nepamätujú. Uh-huh. To teda opravdu by asi nešlo. A ešte ke všemu, som 60 let na scéne, uh-huh. Takže...
2: No, ste vynikajúco garažovaná.
1: Jako to ani těch 1700 písní jsem nikdy neodspívala. Vždycky je to nějaký výběr, který ty písně se třeba naučím, nebo mám i po vzoru Barbra Streisand, což vždycky byla moje taková jako top zpěvačka a můj vzor, tak jsem si na jejím koncertě v O2 Areně asi před 8 lety zjistila, že tam má nějakou takovou prostě takový monitor, říkám manželovi, hele, jdi se tam podívat, co to tam má.
2: Čítačka.
1: No, jasně.
2: No,
1: takže, ale pozor, jo, zase, musím to uvést na pravou míru. Není to tak, že bych prostě stála a čuměla bych čtečky.
0: Je to taková jistotka.
1: Prostě ani nejde, ale no, je to taková jistota.
2: To je podle mě úplně normálne.
1: Protože třeba i na různý koncerty, na každou Lucernu, ten repertoár měním, takže toho třeba i tancuju a já nevím, stepuju a blablabla, bla, bla. Takže to odpoutává pozornost od toho, co zpívám. Mm-hmm. Někdy se taky stane, že to zapomenu, jako například to je Spišské Nové Vsi.
2: Mm-hmm. A čo sa tam stalo?
0: Teraz si bola v Spišskej. Ale Filip Tuma to moderoval a povedal, že strašne breptal. Podľa mňa na teba, vy ste boli blízko a ty si ako taký airdrop prevzal nejakú jeho mentálnu indispozíciu.
2: A čo sa stalo? Ste zabudli nejakú pesničku, že text?
1: No, to bolo tak, že ja som měla připravený playlist a najednou jsem se dověděla, že by to chtělo ještě dvě písně přidat, že by jsme možná byli krátký. Mm-hmm. Takže jsem tam prostě vsunula dvě věci, které zase až tak teď v poslední době často nespívám. Ale prolítla jsem si to v hlavě a říkám, jo, je to dobrý, jo, vím. A neměla jsem tam čtečku. Mm-hmm. No a došlo k té písně a já už, jak jsem blížila předehra, tak jsem nevěděla, jak to začíná.
0: A?
1: No, takže jsem odspívala akorát refrény a aha, to ostatní byla svahelština, já ani sama nevím, ale co jsem tam žbrblala.
0: V anglické písni si vím svahelčinu představit, ale to byla akože po česky to malo být?
1: Ako... A to malo být po česky. Mm-hmm. No, dobře, refrény byly po česky.
0: No.
1: Ano, a verze byly po svahelsky.
2: A ako to znělo teda? To bylo, lebo to, ako to si prepáčte, že to hovorím vám, ale to si vyžaduje gule, naozaj. Akože, Počkajte, to vám poviem, že vy ste teraz spôsobili napríklad mne nočnú maru, že o tomto sa mi bude snívať, že vyjdem na pódium a zrazu budem vlastne, že kde som, čo som a čo by som mal hovoriť. A tá svahelčina, to, ľudia to na to reagovali nejak?
0: Ako to znie?
2: Že Ježiš, že...
1: A tak se blála...
2: Vondráčková má mozgovú príhodu, pozor.
0: Ale, ale, toto zjel,
1: ale ja ešte mám jednu lepší.
0: No.
1: Co pak tahle ta písnička aspoň prostě je taková lehouká, žádný velký téma se tam neřeší, ale jednou to byla oslava Zdeňka Borovce, báječního textaře našeho, všichni ho znáte.
0: Tak toho muselo potěšit.
1: A já jsem tam zpívala píseň z muzikálu Les Misérables, Knížka snů. Hrál velký orchestr Felixe Slováčka, no bylo to velký vážný, jo, celý. Já jsem začala asi po 10 taktech prostě výpadek a nič. No a takže jsem říkala, Felixi, nechytám se, můžeme to teda dát ještě jednou. Začal znova. No a stalo se to samý asi v 15. taktu, tak jsem je zastavila a říkám, vážení a milí přátelé, kamarádi, tuhle píseň dneska už asi neuslyšíte.